Flár na bhaineoch foiin me papers nach me ví sastus chomensúil. Ach

0: the horror dogs were gay baltic chlor ala the father's farshing this michelle na kan brav agus be me live mars canal er fan lagura agus mod e clay skelton an oil er foot fad na crina mars canal dun an shot er father's farshing gach mort an lanyan shacht din hot so trinona e clay skelton idrna shunta ilho porha agus gilior lor ala agus vralin ver skelton dun kenal shin achlish sol Bi jagvallin lever skelton o lever dorming fwing lor tri rifos hogan eg bio eg radun liffa.ie Tri hegs och hurstak hogan er nald hog shay, a shay a nod a nod a hain a nod a shay a kahar, no tri bud a tweet all. Ot a wee do na skelta er fad the father's farshing er on app newishin x itha an not twitter inish. Fwing hash glib, father is farshing, agus egg, egg lisa na gan bi, no egg radio na liffa on cam ta egg in stashin. Bevral in cestal web a chord agus a sila gom gwenni sif idr hatnaf agus harfa as clor na hi a nocht. Co gwrdd is a chwila gwenna o radio na litha agus o fyr yn radio falcha freshen dar noi a bi ag ober ag om hobl gaelge ag sanacha agna ag a bicnic o vleisach an dara shachtana ta imi hart bi pleisio agam hain of a aion agus web portag id bod creila le oon o cahain sivin iwyrk trevor o clorthi agus cover O Feilan o Radin Lifa agus bi play intach agan fwy na man agus o gaelga agus o teidr eistig siir le sin an eis derhing ar SoundCloud Radin Lifa agus bai gilioar le roddi spesial a dulsus an sin o'n bicnic is mor is fiw eistig le sin no veg eistig lesan stasiun agus cleti siw tisi an siolsan siwd freshen agus mil a bwyrchas le locht Radin Lifa as cwyr a horstom fel lo eg an bod grei le sin freshen ag a bicnic. An ochtar ar glór a chuirde roiint spéisiúla tacht ceo iontach le tacht ó Martha Wright as New Jersey na Stát Aonta a bhfuil anna chuid ama caite aici an Sean Aaron ag taistil ag ceol le Mairead Ní Mhaoinigh agus a chlán agus a roiint spéisiúla le hinsint aici dúin maidir leis an turas a ghlacsaí le garad go héireann den chéad uair i tracha bliain agus go mála sin faoin ama chaisí an seo Tamil o hyn eisiwle glisol o Martha agus y cwyd ceol gen Tamil fiog. Cwmala sy'n glisimod o Crohwyr me Gilaf Rida ar Sgol Orach Fulbright mae Llagos Gorgwega yn Ulsgol, Wisconsin, mis Milwaukee agus ei eglarglen fwy Ulsgot an Cymortis Fulbright agus tŵs a Sgol Orach y hyn. Murder me er dus boira tha Martha Wright era Lena le Lartin on New Jersey na Stateinte min thurs intach a glapsi go heran le garad Martha the kid mila faltero air on glor in his tune er dus boira is still good called a sprag the horse go heran le garad
1: well in Nina vi shansagam hol go Boston le shan hada de mohud agus tamajano shan hada agus dinia Well, clue agus cael fud fad na hen yn Lila Soliri. Agus fadir yw a hain, sinne, fadir yw a hain fi anio o gyn yr chael, agus fi magenta môr li chael, nor fi yn fyrtr yn y gobor ma'n y clia. Fi misio y gobor yn sŵt hangol i ato na hen yn agus fi siasyn y gobor yn ma'n y clia ffast a dyn hedwr yn ie do yn lle ma'n wyntio ma, achos fi sŵl un ta o gyn, agus bysyn, bwys y, Kenna da am special ta dan virtual gan agus. So hwnni ma cefnia freedom bliantin, ac ni ac ymwch chi hele, le swys le chdi efo blian pa ma jalano. No, fi...
2: A cwni mynd y dagbol er lín an a leihant o sio, so o'r the day to dar, mae'n gos eich o ffad eich
1: yn. Wel, gydir a sinne, agus ni mwch chi cael eich Zoom o am gichele agus y sgriw nonsen as mor sy'n dach. Ni hanyn sy'n, as y fydde chi lichele agus y Y caint ys y cwrra ag ys y ciol le chiele. So fi seminar ar ddoi egysyn yn y golygio Boston ag ys ta sgym ta cynnydd o rin yn studio'r chiltach no eir yn arch nawr o degi mor sy'n cwysyn. So wyl ma le ta nis mo a hana ti dweud tu fyw yn America poen tu Dini ele, a wyl sy'n mynd hwb sy'n gheilig agos eisiau ansa chanw sy'n gos mor sy'n dod. So, diw'r sy'n arom hacht gyheirin ffonia cobl o ocaid special TV chat i nis ni rwma a wyl ta siocor rwma a chagos, ta mae chagos berla, berla do gynni ta unie hacht gymerica yn sio in New Jersey, ti o'n mynd o Philadelphia. So, dal am hen rwma non, i gwych eto le mynyn moedau, vi se e goni insinn ekkise all an angeheden so tiere ek te simekki an sociologus berelin kna heren a wo fi en nur vi moet in Uganda feinnim ni an TV ma sin cho fi heb dieen agus ha hen vi vo sinnne eg sinnjem eg dase moor de chojin die kan ver toer an Irish Society in Uganda. Tá me gin si dat is kom kaché tú ten a géel an agus iad a ceall agus a dose. So kom an te a rarícht Amerikanner so ho an fe dé no mar sin agus agus bí an dikur ke bhul se jeffro an dogtu fodger kuú Afrika. Agus noie hog ag gen am hir a the se nidir sin bíanti ó vi ma an go jarrama jan gom chud rodí an rod is mó a hog ma fajar na go an idir sin tiiche úre an nu a hu mar se go an a farsti hi dúr keintse níig ofú hin na mar sin agus ní 8dor ag sin tam fada hen sin an tam na ro. sa chathe gininne níró mar an glóistin ar na bailí móra. Agus in isisiar nóid tá glóistin a chené agus te an fóna a hinine agus te si ceilte leis an idir lín. Agus ag an am hiúna na a hanne me sean charú dom chud hiíthe ná ro ná dehí ach coplí bhíonthart ó bhí maridir ceinna cheile. Agus bhí déine códálam agus tú táú is sonan agus tú a bheith a teach nóháile. Agus dálam hén gur bhhaithi me sin fás, agus sin níl ní higlead mar dethe preis na luach a chur ar sin tá se just códeas agus fu sé go mór mór bhé mar. An nu bhí chuid mór daine na romábalte an na arsú tá siad ar lína fine. Nuhí mar in ran a farse sin i dó na a haiike agus na cantrathe sin ag nu bhí mar ág a bhhaid níos ágé na déis. Gur maiige. Bhí gomininic go tinna sean daoine ar nó ceantgurró in héalaigh is diise is bete is sére. Agus hag mar fodger go bhfuil ahrú mór ar rélig na naga an isis ten blas intá deróil hag mar sin fodger
2: sinna de an goirdíine
1: sin étí
2: telefí agus gach sort
1: Peter é agus is do hi go bhú siad a chat níos agus an de hangí acu rud nachró i gcóí ag daine cin si te blas eile ar fad a cógus hi inámen i hiad a gur fólamúí a bhí an tú ach is ceint si dú sin. So achú is teolalí mé. Igeim go mííon teangathe ag ahrú.
2: An daon ar an hain in éan faoi tí cód cadléonar cód vasca
1: agcurcó
2: n tú mar cheangólaí go dtarlíonn si sin in anga.
1: Tálíonntarlann si sin agus fiúin te na canantí mascí rubbeig mar bhfuil achan nuile uam ná ala nuile fóné mar a dethe godíad mar bhí sé chu go bblionaithe na cé bíhin. Bhil ní ddóm gur cuatha buise te in sin a cuatha godíad achraí agus sin mar te teangacha agus mar te se go ré se go ré. Agus bhí luchar a tíal ar an nuid sin daoine ága tá sinnim ceo. Tídí sin inniu tá siad mai te siad tocadó, te siad buin soltas, te siad bríad na daoine agus tá chuideagó ag gáil cheol go maiid. Tholam a coppla banág ag ag ceol oran géalaige sean oran sagad. Agus fi se intach go jomoi agus blas mai er a good ke agus enlig vaste. So vi se just. So jehin gur be tu a hen a racht dusa so exmuchu er a hetjan elle le lení smó am chaú in etwer ex a be a te si go soine agus na gan ver smuju he at elle le gan an agus sa. Agus tamult a chaichu les na dinia teag chagus teag ag teag kochu an chiol agus na noren agus an rodali gilir. So te se chatare, sílam gwyl, yw bien dinire a, well, gyrra tíl ata an snu ffôn fóca. Well, ni dwyl am gyrsyn, gyrsyn gyrra tíl. Tamo jabot a lort, bych
2: yna? Roddy maha sy'n fôl sawn, ie.
1: Roddy maha ta on to, agus sílam ma fi'n mwyd abel ta yn lyric agus yn ciol agus na sgilti agus anrwyd mor sy'n a wynys leis y holter. O hwrt i sdia yn syni sio? Sy'n rwyd un cael am o'i harfod.
2: Balach ys far agus las y wyndos yn ddorwyd.
1: Bydgira.
2: Agus ni lewn y stoch o'ch ddwch ceid hwrs yr Ashlyn.
1: Lwg o ddwydi.
2: Rhaeg hynny. Eindach. Agus cadfi cwrsi gweilge halen sin, con ysta cwrsi no, wel ein imachdi ag tacht cwn cyn o ein rydw mor sin.
1: Ta rynch imachdi on, cwyd wai ag wyt eisiau gyda mae yr hiwl o natio wyl me mahonion. A fi ma, draso me wyn y geiligia, a fi in Philadelphia, tom o'n tohyn, salad jaham anon, agus fi dynnu chat as ach yn llan, chod y chat un, tas o'r Hannig se pwtr tri no cerahwyr a chlyg y chomant o Virginia agus Acheny eig sylw so te siad sesta yn obwrsyn a chyr ysdeach le fel y chiala le dini. Agus siad ym gwmwyd, os siogwr gwmwyd abod y teach le chiala bio baha yn nach a fe yr Zoom o wein. Yn ys fi yn Zoom yn as yn ta mwy ffasta. Is shock a girl dini able to lort le chela as actually eggs it up could you mo time would you nish so ta kyol a galareg is bini be in dini chathi chela but your ursa vi be in pop-up gale tacht on in Pennsylvania be in kirkul kora in Philadelphia fast I guess shin er zoom so ta dini ele shacht in the delicate gallery no outer can chat in short hen you roma able to roll on no be my good year in a no wala as erin so ta rodi a gallery ta rodi a gallery agus durir hela ta nis mo dini oga a glac of parch so in achna na shan underi
2: tolvas dot is still to galana na rodi sha raig
1: shine good year shine shinem gorjason rod the da jocolin rodan chat the yechela fohnia poest yoga fast and no and no ye bunin shit salt us ora in vega cuz clichy bagas roti marshan so better gadash mojer rodekin marshan at a glian chogin
2: Kinta darfa agus mar sin níl plan agat is stocha go fóil a teachtarás go héire nach bhála a stocha agus se le lilis má tá sé géiste lin.
1: Go díire. Bíon se sin a gáil non sanál chás de ná nidir sin tarins ar agus ar an neolalas a teige agus An rod is mo a rahas y ddim ar ymhen agos cwydwyr dyn i ele, ar cwydwyr dyn i ele na gwyl dyn i co ffil fflehw leis yn iolus agos leis yn tachy, leis yn hiol, leis yn nahoren. Ta liwr hi yn ei chacht yma chym rhywun a ffa oren ys wler hi'r honnel, le Paul O'Shaughnessy, ffa sgilti as ron y ffarsia, am a general yn poedrigo bwyl chwr synlu chile. Ta sia un ta. So, cwnyn cha dyni y gol agos, cwnyn cha le sian sim ysbragw yr eisht agos yr eisht ale, agos na hoca di y bus y gol yr eis. Ta lwch o'r erin mea cael gwbl dyni, ta ysta oca di môr a rachtel le liorhi, sgilti, oren, agus even sian rodi na ydw dy ddini na wyl on ni smo a iad y llelyr agus y chwniol bio yw gyfnyn yn
2: King to Darfa. Mm. Well, Martha pleasure or goni bag lart lat goir in it. Trace Thursday ain of team player and homalashna scale to indica hogatulin or not impression. Mila mila weekas as kindlin, August Tasulgum gumay, Lilisha gaste of Lin, August Gumini should have a expression. August Gaffer, dig plan all in Kate Torishella, August Lagaffer.
1: Slan and say more.
0: Martha Wright and Shin as user Jersey Nastat Ainta, Eglarklin, Fina, Torres Coheran, Lagarid, August and Maid Abi or Shul Aki, August and Kyol, Ethel, Ethel, Ochasa Aki, La Fada and Sean Aaron. August is more in pleasure in Nish, Ace of Lepisa Kyol, a Hershey Arai Coggan, August Nota Biog, a Her Martha Hoggum, in Yean Ogle of Fresh and Maw, Grahasta Gugi, a Buechus Ovor, a Gowal, Lemaradney Wainig, August Clani Wainig, Illa, as Untakiast, August Uncoon of Galeer, a Hogsheed D. Trina Blienta, Hogsheed Spraga, a Dershi, August Othu, Dunne Kyol Tori, Illa, Martha in a Mask, August Corsi de Goni and Erichin Falta Rumpy, August Niani, she Darmid Reeve or who Illa, August Darnoyer, we turn a hot every she de Goni on all two of August Gaholination and Clistol. August Shunish Pisa, An Shan is Doha, these Mona Dahad Blian O'Hin, Renew Tafid, Erin Shan Tape Shot, August Cor Martha Arai Cogum. Omi Bialtana, Milan Higate, Ochto Hain, Rina Martha, a Kate Torska Heron, August Sophisa Kilsha, Kleshishiv, and Kador or Kasu or He Clan Iwanig, August Arev Tafa Dainta Aku, then Kyol of Yakas Aku Hela, August Arir Quivna Martha, B. Francie, Mraid, August Frankie, Gerald, August Gilordina Ella, Egg Session. Satafid Shaw, Iti Hudi Vig, Ervun Biog in my door, Eishtamid Leta Bisi Kyol Shaw Nish, Agus Mila Buikas, Lam Martha, Agus Winter Iwainig, Os, E. Harai Kogan.